Nokturna za dve violine, dve viole i kontinuo u C-duru i G-duru Mihaela Haydna izveo je ansambl Archibudeli. U nastavku emisije sledi sonata za violinu i klavir broj 4 u E-duru opus 77 Roberta Fuchsa. Izvode Ursula Maria Berg i Oliver Trindl.